souputníků. Jejich první alba ale právem patří ke kultovním nahrávkám žánru. Skladba Be Brave pochází z druhé desky Sleep No More z roku 1981. Právě tou otevřeme dnešní Darkwave.

The Comsat Angels a Be Brave. Sheffieldská čtveřice na začátku 80. let dokázala post-punk zbavit části jeho punkové útočnosti a místo ní nabídnout sevřenou, nervózní a místy téměř klaustrofobní atmosféru. A právě z téhle tradice dodnes čerpá nemalá část hudby, kterou v Darkwave pravidelně hrajeme. Co nás dnes v rámci 144. dílu Darkwave čeká? V novinkách Aesthetic Perfection, E-Man, Dina Summer, Memory Index, Ivor nebo Tanzwood. Démant 144. dílu věnujeme brazilskému projektu The Downward Path. Potom se podíváme na nové desky a EPčka od Kifot, Crystal System, Thin Eater, The City Gates, Horror Vacui a domácích Love My Science, Imusa Gory nebo Ashen Decay. No a na závěr samozřejmě nebude chybět krátký party list. První novinka nás zavede do Stockholmu. Then Comes Silence vypustili skladbu Judgment Day jako první ukázku z 8. řadové desky Requiem Ballroom, která vyjde 20. listopadu u vydavatelství Metropolis Records. Alex Svensson přiznává, že skladbu od začátku zamýšlel také jako poctu Killing Joke a kytarista Hugo Zombie svůj part věnoval památce jejich kytaristy Jordyho Volkra. Navíc připomínám, že 20. září přivezou Then Comes Silence novou tvorbu také do pražského klubu Sub-Zero.

Chroma Dreams a více než 6-minutová Dead Angle. Francouzský label Icy Cold Records si v květnu vydal na stejnojmenném dvouskladbovém EPčku společně s kompozicí After the 1000 Years War. Hudba kvarteta se pohybuje mezi Cold Wave, Dark Wave, Gothic Rockem a Post Punkem.

Dead Angle tedy přesně zapadá do zvukového teritoria dnešní gotické dvouhodinovky. Z Francie zamíříme k hudebníkovi, kterého v Dark Wave představovat příliš nemusíme. Daniel Graves alias Aesthetic Perfection se 7. srpna vrátil s novinkou Villain Era. Single, vydaný u vydavatelství Out of Line, otevírá cestu k dalším připravované dlouhrající desce a Graves v něm místo útěku před vlastními temnějšími stránkami doporučuje jejich přijetí.

0: Dánský projekt E-Man se teď představil skladbou Earthquake in My Head. Za jménem stojí producent Erik Sayer Pedersen, který svou tvorbu rozděluje mezi lehčí synthpopovou polohu a tvrdší materiál. Dnešní skladba pochází právě z toho druhého pytlíku vlastních skladeb. Elektroindustriál a IBM tu doprovázejí text o depresi, zoufalství a mysli, která se obrací sama proti sobě. Single vyšel 24. července a na Bandcampu jej doplní nově přepracovaná starší skladba Searching My Soul. Teď trošku přitvrdíme v tanečním slova smyslu. Dina Summer je společný projekt berlínské dvojice Local Suicide a producenta Kalipa. Nový single Red Race je součástí připravovaného alba Children of the Night, které má kompletně vyjít 9. října. Deska nabídne 10 skladeb a po předchozích singlech On the Road, Fuel nebo Voodoo dál rozvíjí temnou klubovou kombinaci darkwave, diska a elektroniky.
1: Jo, gotická nakládačka.

0: Memory Index nám teď představili skladbu Confess. Současný postpunkový projekt z amerického Indianapolisu se v novém singlu zamýšlí nad tím, jak neustále opakujeme stejné vzorce, zatímco technologie stále více vstupují mezi člověka a okolní realitu. Identita, smysl, pokrok a stále nejasnější hranice mezi skutečností a jejím obrazem. To všechno se ve skladbě vydané 24. července potkává v příjemně chladném postpunkovém balení. Následující hlas i skladbu jste mohli před několika dny slyšet také na festivalu Brutal Assault. Fajerská zpěvačka Ivor oznámila vydání nového alba Tungl, tedy v překladu Měsíc, které vyjde 16. října u labelu Nuclear Blast. První ukázkou je skladba Drakefliot, neboli Dračí pana. Ivor ji popisuje jako připomínku síly intuice a odvahy přijmout nejistotu. Hudebně přitom chtěla propojit tanečnost s pro ní typickým napětím mezi světlem a temnotou.
1: Hello, this is Ivor, and you are listening to the Dark Wave Radio Show.

hlasitý návrat Tanzwood do pořadu Dark Wave na rádiu Hey. Tohle je titulní skladba z chystaného alba Herz aus Stein. Berlínští středověký rockeři se v ní inspirovali pohádkou Wilhelma Haufa Chladné srdce. Příběh člověka, který své srdce vymění za kámen, ale přenesli do dneška, do světa posedlého výkonem, optimalizací a postupnou ztrátou emocí. Album celé vyjde 4. září a nabídne 13 skladeb, v níž se tradiční dudy a tvrdé kytary potkají s houslemi, violončelem i punkovou energií. Tím uzavíráme novinkovou část 144. dílu Dark Wave a je čas vytáhnout dnešní démant. Tentokrát nepůjde o výročí ani vzpomínku na zesnulého muzikanta, ale o skutečný archeologický nález z hlubin gotického internetu. Brazilský projekt Downward Path vznikl už na konci 90. let okolo Ricarda Santose a během své existence spojoval darkwave, gothic rock, post-punk, industrial i synthpop. Mimo Brazílii ale zůstal spíše záležitostí zasvěcených posluchačů. Důvodem, proč se k němu vracíme právě teď, je album Dark Genesis. Ve skutečnosti nejde o novou nahrávku, ale o druhé demo The Downward Path, původně vydané už v roce 2004. Právě na něm se poprvé v historii projektu objevil zpěv, o který se prostarala Claudia, pozdější vokalistka Scarlet Leaves. Celý materiál se ovšem až letos, konkrétně 2. srpna, vůbec poprvé dočkal oficiální digitální distribuce. 8 skladeb Dark Genesis tak dnes můžete slyšet bez schánění dávno ztraceného dema nebo souboru putujících před 20 lety mezi fanoušky. A právě to je jeden z důvodů, proč Demant existuje. Vedle známých jmen připomínat i hudbu, která si zaslouží druhou šanci. A z Dark Genesis jsem vybral skladbu Apart. Demant 144. dílu Dark Wave. The Downward Path.

Dnešní démant patřil jednomu malému návratu z digitálního zapomnění, a to konkrétně projektu The Downward Path a skladbě Apart. Nahrávka stará 22 let, která se paradoxně stala jedním z nejčerstvějších titulů dnešního playlistu. Dark Genesis ukazuje dobu, kdy hranice mezi gothic rockem, darkwave a industriální elektronikou nebyly zdaleka tak pevné, jak se někdy při zpětném pohledu zpět může zdát. Teď už ale přejdeme k novým deskám. Začneme na Slovensku. Kifot se letos znovu vrátili k materiálu z alba Lost Territory a pod názvem Artificial Territory jej nechali projít další elektronickou mutací. 10 skladeb přetváří známé motivy směrem k modernímu EBM, Dark Electro a Industriálu. My si pustíme Serotonin Mix skladby Medical Care. Album vyšlo v červnu u slovenského vydavatelství Aliens Production a vedle digitální podoby má také limitovanou CD edici.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

Ze Slovenska jsme se přesunuli do Francie. Zde totiž znovu po letech působí projekt Crystal System. A my jsme si hráli skladbu Irina Songs z návratové desky Da Punch, která vyšla 26. června u vydavatelství Alpha Matrix. Bonnie a Number 7 se v něm představují v nové sestavě doplněné baskytaristou Fi a svůj někdejší elektrorokový základ posouvají k tvrdšímu střetu syntezátorů živých nástrojů IBM a industriálního roku. Irina Song patří k nejvážnějším momentům nahrávky, věnována nevinnosti ničené násilím i lhostejností. Album pak mimochodem obsahuje také jejich vlastní verzi klasiky Headhunter od Frontu Fortu. Z Francie se teď přesuneme do švédského Göteborgu. Švédské duo Thin Eater vydalo na konci května své druhé dlouhrající album Incisor. Andreas Calderon a Martin Claesson v něm propojují pulzující post-punk s industriálními texturami a tématem úniku z izolace a beznaděje směrem ke společenství a odporu. Samotný název Incisor označuje řezák, zub určený k zakousnutí a řezání, a kapela ji používá jako symbol individuálního přežití a širšího vzdoru. Z desky si zahrajeme kousek nazvaný Unfolding the Potato.

City Gates a jejich skladba Silence of Her Fate. Čtveřice vydala 15. května album Chimera. 8 skladeb znovu propojuje post-punk, shoegaze a darkwave, tentokrát ve výrazně atmosférické podobě, postavené na pulzující base, reverbech, kytarových stěnách a studených syntezátorech. A z Kanady zase do Manchesteru. Triangle Cuts tvoří zpěvačka a textařka Gwen Osmond a producent Doug Gordon. Debutové album When Dead Leaves vyšlo 31. července a spojuje darkwave, post-punk, analogově drsnou elektroniku a hypnotické vokální smyčky. Spolu s deskou duo představilo také videoklip ke skladbě I Suffer, kterou si teď pustíme.

Po putování po celém světě se teď na delší dobu přesuneme domů. Poprvé s projektem Love My Science, který nám zahrál skladbu Position z pětipoložkového nového EP Out of Order. Slovenská hudebnice na něm pokračuje v elektropunkové a elektronické linii svého projektu. Zároveň se ale nebojí výraznějších úkroků. Celou nahrávku spojuje hledání vlastního místa ve společnosti, přítomnosti i budoucnosti a přemýšlení nad tím, jakou roli v tom všem vlastně hraje hudba. Do výsledku výrazně také zasáhl Jen z Alvarez Perez, který se postaral o mix a právě skladbě Position podle autorky vtiskl úplně nový rozměr. Domácí část dnešní gotické dvouhodinovky rozšíří projekt iMuzak. Daniel Dobrý po jarním návratu se skladbou Nemocný svět pokračuje v nové tvorbě a single Krovky se vrací k motivům psychického rozpadu, odcizení a proměny. Název není náhodný. Skladba pracuje s kafkovským obrazem člověka, který se podívá do zrcadla a přestává poznávat sám sebe. Dobrý navíc současně oživuje svůj někdejší projekt Stolze Jugend, nově přejmenovaný na Jugendfabrik, s nímž připravuje album Uniforma.

Posloucháte gotickou dvouhodinovku Darkwave. Dohrál nám další domácí projekt Ashen Decay, konkrétně skladba Starting at the End. Ta pochází z pětipoložkového EP Terminus, které vyšlo na konci července. Název celé nahrávky znamená mez, hranici nebo konec a přesně v tom duchu její autor pojímá jako symbolické uzavření jedné etapy vlastní tvorby i osobního života. Starting at the End tak vlastně nese celý koncept už ve svém názvu. Někdy totiž nový začátek přichází právě ve chvíli, kdy něco definitivně končí. Z domácí Darkwave líně se přesuneme k italskému death rocku. Horror Vacui vydali 7. srpna u vydavatelství Artifact Records nové album Shadow Sanctuary. Bohemská pětice na něm dál drží rovnováhu mezi punkovou neuhlazeností, gothic rockovou melodikou a death rockovým tahem. Deska pracuje s napětím mezi světlem a tmou. Tma tu ale není symbolem prázdnoty, nýbrž bezpečným prostorem, němž lze mimo neustálou viditelnost současného světa uchovat identitu, lásku, samotu i smutek. Z alba zazní poněkud paradoxně nazvaná skladba A Sunny Day. No a pozor, Horror Vacui se představí již brzy v Praze, a to v rámci festivalu Prague Gothic Treffen.

Olomoucké hory nám představili skladbu Mezidobí. Čtveřice Eliška, Hanka, Filip a Blum vydala v březnu 5skladbové demo, které sama natočila ve zkušebně. Výsledný materiál stojí někde mezi DIY punkem, hardcorem a postpunkem a vedle syrového zvuku nabízí stejně neuhlazené texty. Mezidobí se dívá na svět, němž po člověku možná nezůstane vůbec nic, ani ona pomyslná holá pláň. A pokud vás hory zaujaly, v pátek 14. srpna je můžete vidět v Hostašovicích na Vzdorfestu. Poslední dnešní položka z nových desek patří německým Kontrast. Jejich rozsáhlé album Imperium završuje dystopický příběh, který začali muzikanti rozehrávat už před 2 roky. V jeho světě vládne diktátor, proměňující prostřednictvím propagandy obyvatele ve vůle zbavené taneční stroje. První polovinu příběhu Tyrannis vydali Kontrast už v loni, letos následovala druhá část Proteus a 17. července pak vyšlo celé 20skladbové Imperium u Dance Macabre Records i na CD nosiči. Vrátíme se k jednomu z jeho základních stavebních kamenů, singlu Tanzmaschinen, který se svého času dostal až na první místo německé alternativní hitparády.

dohrála nám skladba od Foss Jingles nazvaná Kahin Tepe. 144. díl Dark Wave nabízí dnes jen pár koncertních pozvánek. První je časově opravdu naléhavá. Už zítra, to znamená v úterý 11. srpna, vystoupí na náměstíčku Pardubického Příhrádku domácí Foss Jingles. Koncert v rámci série Léto na Příhrádku začne v 6 hodin večer a vstup je zdarma. Kapela na domácí scéně už řadu let propojuje temnou kytarovou hudbu s elektronikou a do dnešního pořadu jsem vybral skladbu, která se objevila také na třetím dílu kompilace Dark Tunes from Czech and Slovak Caves. Pokud tedy máte v úterý cestu kolem Pardubic, koncert začíná v 18 hodin. Druhá a zároveň poslední dnešní pozvánka nás zavede o několik dní později na brněnský Špilberg. V pátek 14. a v sobotu 15. srpna se v tamním letním kině uskuteční Medieval Night pod širým nebem. V pátečním programu bude patřit domácímu projektu Jeden kmen a polské skupině Kronika. V sobotu vystoupí slovenský Valar a domácí Tempus. Začíná se oba dny v 6:30 večer. Jeden kmen se pohybuje na rozhraní dark folku, world music, rituální hudby a fantasy ambientu. Její druhá deska Basní vyšla v roce 2022 ve spolupráci s Epidemie Records a její název znamená v mezislovanštině pohádku. Pozvánkou na páteční Medieval Night bude třetí skladba z alba Přestupiti Prah. Touto skladbou jsme uzavřeli také celý 144. díl Darkwave. Jeho kompletní playlist najdete jako vždy na stránce pořadu na portálu Rádia Hey. Tam si můžete všechny odvysílané díly pustit také zpětně v podcastové sekci. No a pokud budete chtít zůstat s Darkwave ve spojení i mezi jednotlivými vysíláními, najdete nás na facebookovém profilu Darkwave on Radio. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Zelinka, děkuji za poslech, přeji vám klidnou noc a za týden se budu těšit znovu naslyšenou. Mějte se hezky.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Vicente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti. Hmm.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every day.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.
3: Holy Father, forgive me, for I have sinned.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...

mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovorej. Dneska slaví 60. narozeniny sám velký Miloš Dodo Doležal. Já mu přeju všechno nejlepší, hlavně zdraví, no a na jeho počest si dneska poslechneme album Z hůru přes oceán od Vitacit. Tak si to užijte.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
2: Zach Wild a jeho Black Label Society.
1: Veselá parta Aylstorm.
2: I Američané Savatage a Testament.
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarski.cz.

Marotovore je u konce, no a protože právě dneska slaví 60. Miloš Dodo Doležal, tak jsem vám pustil album Vzhůru přes oceán od Vitacit. To je ode mě dneska všechno, mějte se moc dobře, no a budu se na vás těšit zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Dámy a pánové, krásné dobré ráno. Ano, jsme tady, ranní proud, ranní směna, krátce a těsně po celé po 6. ranní.

Krásně nám to odstartoval Sirius Black, těsně jak jsme zmínili tady po 6. raní, dneska 14.8. žádné spaní už, i když jsou prázdniny, tak samozřejmě máte na to nárok. A vy tak činíte a děláte, což je dobře, tak ještě hezkou dobrou noc. Powerwolf, to je další muzika, kterou nabídneme.

Čas tam letí, je to neskutečné, už je 14:07, hezké ranko vám všem. 14.8. připomínáme dnešní datum, dnes s námi společně bude Honza Riedl. Řekneme se na dopravu, samozřejmě silnice v České republice nás budou zajímat.

A co to dnes dá, tak je to tak, už jenom pouhé dvě minuty nás od půl sedmé, hezké ráno. Rázdinové volume je stále s vámi a ranní éter, taktéž tedy ranní prout a ranní směna. Dvě minutky do půl sedmé, 14.8. k tomu. A každopádně skvělá muzika běží.

Takzvaně nabroušené Helsinky Finsko 2008 Beatle Beast. Skvělá muzika, ale skvělá muzika pokračuje samozřejmě i v raním proudu nadále krátce po půl sedmé. Freedom Call.

Dámy a pánové, při pohledu na časomíru je jasné, že se blížíme k 7. raní. Pokud stáváte, tak stáváte s námi společně na voláka frekvencích rádia Hej v České republice. Jak se říká, celoplošně, s ranním proudem. A ranní směna je s vámi. Je úplně jasné, že nás čeká další skvělá muzika, také nás čekají informace a dorazí i Honza Riedl.

0: my se společně s prázdninovým časem dostáváme k 7. raní. Pokud vstáváte, hezké vstávání a dobrou chuť, pokud máte dobrou kávu. 7. je tady.
1: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
0: Jinak než nastartovat další čas a další hodinu ranního proudu, ranního éteru, skvělou další muzikou, pojďme na ní a čekají nás informace.

Štěladoro a Rob Halford, vy si také píšete o skvělou muziku ze Slovenska Eufory. Jestli je možné v ranní éteru ji zahrát. Ano, splníme do České Lípy.

Tadyhle úžasná muzika. Vladek Šafránek, vzpomínka na něho a Folkman. Každopádně 21. je tady. 21. minuta, my vrčíme také na silnice. Pojďme za další informací. Dálnici D10 u Mladé Boleslavy ve středu na Prahu uzavřela ve čtvrtek odpoledne nehoda 3 aut. Jeden člověk zemřel, další se vážně zranil. 3 lidé utrpěli lehká poranění.

Další parádní vyladěná česká muzika, česká scéna, těsně před půl osmou. Harley! Jaruška s Liborem jedou, Mladá Boleslav, Plzeň, a píšou a poslouchají naše rádio, náš ECR, zdraví, a my zdravíme taktéž a muzikou. Hádej! Hádej!

Petr Hrdlička a spol. Kapela Škvor. Každopádně míříme na silnici, ale trochu jinak. Za PHM, každopádně za plnou 50-litrovou nádrž dieselové Octavie motoriste zaplatí 2120 korun anebo i 2445 korun. Záleží na tom, kde tankují. Levnější výslednou cenu nabízela ve čtvrtek čerpací stanice u Globusu v Pardubicích. Tu druhou pumpa Orlen v Teplicích. Řidiči tam dají o 325 korun více. Ukazuje se tak, že v Česku po konci vládní regulace cen pohonných hmot opět začne značně rostou rozdíly mezi jednotlivými prodejci benzínu i nafty. Tak vybírejte správně.

0: No a Ondra Němec dorazí krátce po 8 hodině, protože nás bude zvát na další skvělou akci. Tolik Lady Kate, je tady 40, 40. minuta.
1: Hey, hey, hey, hey. Hey, radio.

0: 3,5 minuty nás dělí od 7:45. Hezké ráno vám všem, především vám, kteří jedete po dálnicích, po silnicích. Proč to říkám? Protože už je také na telefonní lince a s námi společně Fétur na vlnách a frekvencích rádia. Hej, Honza Riedl, Honzo, krásné ráno, slyšíme se.
1: Tady asfalt, hlásím se z benzinové pumpy na Pražském okruhu, krásný dobrý den.
0: Výborně, tak zdravíme asfalta a pojďme se podívat na to, jak to po tom asfaltu jezdí dneska, zdali máme příjemné ranko, nebo jak to vypadá, Honzo, pojďme na to.
1: Je tady krásně všude kolem, i když se podívám na silniční a dálniční mapu České republiky, docela pěkně, krásné páteční ráno. Už to dneska není taková divočina jako přes týden, ale k té divočině se vrátíme, ať chcete nebo nechcete.
0: Ano.
1: Teďka v tuhle chvíli aktuální situace před Brnem, v tuhle chvíli od Prahy je tam zdržení pro osobáky nějaký 10-12 minut. Tam os nákladňáci stojí déle, ale není to žádná tragédie. Myslím si, že kolona začíná někde kolem 180. 182. takhle nějak, takže tam opatrně na dojezdu, tam už jste zvyklí. Jinak kolona z jedné z druhé strany je v tuhle chvíli v Praze u letiště. Tam víte, že stavíme velkou mimoúrovňovou křižovatku Ambiatická, aby se na to letiště dostalo více z vás, abyste mohli na tu dovolenou.
0: Ano.
1: A v každém případě v tuhle chvíli z jedné i z druhé strany je 15 minut. A dobrá zpráva, protože teď jsem právě to dvě minuty kontroloval postup prací tady na té stavbě. Jsme v harmonogramu Lehoulice asi tak o 7 minut napřed. To znamená, že opravdu potvrzuju, že nejpozději na konci srpna se tam bude přehazovat na tom zúžení přesně pod tím staveništěm na dálnici dopravní režim. Mělo by se to krapec zlepšit, jestli se nemýlím. Mm-hmm. A to z toho důvodu, že jsme výrazně pokročili a kvůli tomu je tam to omezení se stavbou pilíře těch nových nadjezdových větví mimo úrovňové křižovatky Ejchuchu Juchacha. A jinak všude v republice to jezdí dobře, samozřejmě na Pražském okruhu počítáte s nějakým zpomalením. Myslím si, že žádná tragédie se nekoná na dojezdu D5 do Prahy, to si myslím, že budete úplně vyvedení z míry. Hlavně koukejte před sebe, protože teď se právě dostávám k té reminiscenci na ty včerejší hruzy a teď přestávám jakkoliv zlehčovat. Moc vás prosím, moc vás všechny prosím, fakt opakovaně, možná se vám to bude zdát být otravný, ale koukejte před sebe, hele, to mi stačí, jo, koukejte před sebe. Já jsem včera byl u dvou opravdu velkých, hnusných dvou ran, jedna byla na 45. D10, to znamená hnedka nad Mladou Boleslaví,
0: ano, ano.
1: Tak jako, jo. Tam přímo u exitu, hele, byly tam dvě osobní, jedna dodávka a bylo tam úmrtí. Opravdu tohle nechci, je to zbytečný, teda zbytečný, jako koukejte před sebe, víc říkat nebudu, nejsem četník, který to vyšetřuje, ale předtím na těch dálnicích už nějaký oko mám. A druhá byla na dálnici D8, to je Praha Ústí nad Labem a dál, že jo, jako Drážďany, Berlín a dál se pouštět nebudu. Tady to bylo na 25., to znamená ještě před Roudnicí za Novou Vsí a bál se tam kamion na boku, ale úhledně krásně složený na boku, jako kdyby si tam chtěl odpočinout, opravdu unavený. No bohužel příčina taková byla, protože ten zaplať pánbu řidič, který z toho vylez, jo, tak ne nějak pomlácený, tak opravdu jako dobře, jo. Tak prvnímu hasičovi, který tam přijel, respektive našim monterkám, který tam byli blízko, tak tam hbitě byli na místě, tak řekl, já jsem usnul. Prostě natvrdo na placáka, jo, ať už si policie vyřídí prostě s tachografem, se zaměstnavatelem, se s řidičem, to je naprostým pořádku, ale když se nám na dálnici klátí na bok kamion, jo, a kolem jezdí ten hmyz osobácký, jo, hele, tak to taky prostě jako bezvanení a je to o nějakým odpočinku, je to o koukání dopředu. Ano, a už se zase vracím k tomu, co jsem vytknul před závorku. Koukejte prosím vás před sebou, ať vám to krásný leto zůstane krásný. Tak teď se nadechnu.
0: Rychlá záplava slov, samozřejmě Honza Riedl, tiskový mluvčí a ředitel silnice a dálnic České republiky. Honzo, je to tak, protože já jsem se vracel včera z Prahy a skutečně to můžu potvrdit, a pokud vlastně dochází i k tomu navýšení sluníčka a tak dále a někde stupně, venkovní stupně mám na mysli 36, 34 a tak dále. A my v tom jedeme celou Prahu a pak jedeme po dálnici a tak dále. Může tam dojít i k nějaké únavě, chraň Bůh, mikrospánek a tak dále. Pitný režim je strašně důležitý, já jsem to včera poznal taky. A to jsme chodili jenom po Praze jako Honzo. Já jsem si prošel Karlův most a tak dále, jo, vedle Kampy a tak dále. Ale když nemáte s sebou flašku, taky vás to unaví. Potom samozřejmě obzvláště za volantem, když řídíte a musíte reagovat na jakýkoliv moment a tak dále. Takže skutečně na tohle bacha, nepodceňovat to. Honzo, já se s vámi rozloučím v tomto okamžiku. I když bych si rád ještě popovídal o něčem, ale necháme to na příští briefing společný, zkrátka na vlnách a frekvencích rádia. Hej, Honzo, mějte se krásně, úspěšný den a budu se těšit.
1: Krásný víkend všem, jezděte kolečkama dolů a koukat dopředu. Hezký den.
0: Děkujeme. Dámy a pánové, singer Kennedy Jens, Brian Adams.

0: Bylo 8 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.

Break, reklamní pauza s kapelou Hard Colony. Nechce se mi spát, to by mohlo přesně říkat Ondra Němec, náš reportér z Vysočiny, který už je připravený vám poskytnout zajímavé informace a pozvánku.

0: Ano, je to skutečně tak a naše mikrofony Rádia Hej Praha obracíme na kraj Vysočina, konkrétně do Jihlavy, kde už je připravený náš skvělý reportér Ondra Němec. Ondro, já tě zdravím a přeji krásné ráno, slyšíme se.
1: Já tebe taky, Milane, ahoj a zdravím všechny posluchače Rádia Hej.
0: Máme nádherný signál v Jihlavě, krásné počasí v Jihlavě, tak ještě nám chybí nějaké informace a pozvánky na víkend. Ondro, ty to rozhodně budeš vědět, máš to připravené, pojďme se na to podívat.
1: No já jsem tentokrát vypíchl takový krásný tři akce na víkend.
0: Ano.
1: První dvě to jsou Rock in Slavkov. Mm-hmm. A Rock in Rohozec, kde vystoupí exkluzivně právě jenom na těchto rockinech kapela Traktor.
0: Ano.
1: Trautenberg, Transmetal, Horký žeslíže, Kokot Minit, Koblížci a Lady Kate.
0: Tak to je nádherná sestavička a máme se na co těšit. To je tento víkend, my asi nebudeme přesahovat na ten další víkend, to jsou tedy pozvánky kulturní, víceméně hudební, máme ještě nějakou, třeba jen se tak tam, protože vím, že ty vždycky připravíš ještě něco navíc a jsme tady třeba, můžeme tady být klidně i celé dopoledne s informacemi, ale vypadá to, že to asi uzavřeme, jsou ještě nějaké informace?
1: No určitě, právě na těch rokinech ve Slavkově a v Rohozci hrajeme my s kapelou z Lady Kate a už za chvilinku, za malý moment startujeme, protože oba dva ty festivaly o víkendu otvíráme ve 14 hodin a strašně moc se těšíme. Ale ještě bych sem chtěl vypíchnout Jihlavu, protože dneska začíná velká akce v Jihlavě, Magma Fest. Pořadatelé hlásí krásný počasí. Perfektně se naplňuje Stanový městečko, což je super.
0: Ano.
1: Všechno připravené, spousta jídla, spousta pití a spousta perfektní muziky, takže tenhle ten víkend v Jihlavě je ve znamení Magma Festu. No a samozřejmě my po koncertě se vracíme do Jihlavy, no a kam jinam? Samozřejmě na Magma Fest.
0: Krásný. Magma Fest jako takový, to už je několikátý ročník, to má pojem velké, dá se říct, logo vlastně toho Magma Festu. Je to tak, mluvím o tom správně, o tom Magma Festu, jo?
1: Ano, samozřejmě. Magma Fest má už několikaletou tradici, začala právě i v Jihlavě a samozřejmě ty kapely i ten festival se rok vyvíjí a dneska Magma Fest se řadí mezi x nejlepších festivalů v České republice. Ta návštěvnost je zde zhruba 10 000 lidí a každý rok je prostě vyprodáno, už na Vánoce se prodávají lístky, je to prostě super akce.
0: To je nádherný. Ondro, moc děkujeme za krásné, úžasné hudební pozvánky tentokrát a budeme se těšit na ty další, ať už to jsou kulturní, sportovní, jakékoliv z Vysočiny nebo z Jihlavska. Ondra Němec, měj se hezky, děkujeme.
1: Milane, měj se krásně, zdravím všechny posluchače Rádia Hej a zase naslyšenou.
0: Výborně, děkujeme, Vysočina aktuálně.
2: Hej Rádio.

naší oblíbená německá parta Halloween. Krátce po 8:45, ranní Eter s vámi stále společně, ranní Proud. Prázdninové volume. Halloween za námi, před námi, další informace a pozvánka do Chiclandu. Ano, je to tak, Chicland svolává všechny milovníky amerických aut. Už tento víkend, 15. a 16. srpna, Chiclandu ve Zvole nad Perštejnem se koná Americar Fest. Největší sraz amerických aut, tracků, jeepů a motorek. Burácející motory, westernové divadelní show i soutěže, to je Americar Fest v Chiclandu. No a co nám přináší? Přináší ten správný mix vlastně na nezapomenutelný den. Americar Fest v Chiclandu je obrovská porce zážitků a zábavy pro malé i velké. Kompletní informace na webu americar-fest.cz nebo na chicland.cz. Tak tam vydaš. Zve srdečně Radio Heya.

sestava Demon Drive každopádně, muzika, kterou znáte. Ale znáte také našeho sportáka Pavla Hrinka a naši kluci sportáci anebo kulturní zpravodajové prostě mají rádi muziku, proto jsou s námi napojeni na hudebním rádiu, rádiu Hej Praha, rokově laděném, a teď už si dáme Pavla Hrinka s jeho produkčním motem, protože tady ta skladba, kterou si pustíme, tak si skutečně sedla a je skutečně schopná i konkurovat zahraničním produkcím. Pojďme na to.

Další skvělá se stala z Německa Guano Apes, Sandra Rasika spolu. 3,5 minutky nás tady od půl deváté. Pošleme ještě jedno písničkové přání, tady hudební přání, také do Brna. Volbeat!

Full time rock for you. M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

Je nám to úplně jasné, že je to muzika, kterou znáte, kterou poznáváte, raní a teraní proud. V plném proudu, na plné pecky, jak se říká, jste tady na plné bomby. 7:30. Ale pozor, my se blížíme k finále. Poslední informace nás čeká a to jsou Motolužany. Ano, jako každý rok na závěr prázdnin 28-30 Motolužany. Velký krásný podnik s českými kapelami, s českými partami. Bohaté občerstvení. Občerstvovací stany. Ale pozor, i autokemp k tomu patří. Našlápnutá muzika, pátek, sobota. No a co se týká Motolužan, tak Milda Jezdinský přijde, dorazí.

česká muzika, česká parta Kabát, Western Boogie. Nezapomeňte také sledovat jihlavskou partu Warning Vision, která přidává nové skladby do playlistu. Nicméně minuty nám ještě zbývají.

Časná parta Citron, skoro 50 je tady. 50 minuta posílá je po 8 raní. Se budeme loučit klasikou, kterou není možné nepoznat. Zná ji snad úplně každý. Někdy. Všichni, neslyším. Ha. Někdy příště.

Jen ještě malá technická informace, jsou změněny časy ranního proudu 6-9, po 9, Aleš a tak dále a tak dále. Tak jenom abyste věděli, že stávat se musí přesně v 6, abyste se do 9 naplnili hudebně.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Jsi na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
3: Máme nejlepší ceny.
2: Více informací najdeš na cajdasrot.cz.
4: Cajda Šrot, my jsme na šrot.
5: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamý Mario, Tony P. Sobota Krucipis, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
6: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
7: Hey Radio.
8: Full time rock for you.
9: Radio Hey.
10: Radio Hey.
11: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hey, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej. Přátelé, kamarádi, tak Milan Krčil vás bavil humorem a žhavou muzikou až do 9. hodiny z pardubického studia. A nyní tedy nastalo střídání nejen speakerů, ale i studií. A tak hezké ráno vám přeje nyní Aleš Konopka z opavského studia. A zdravíme Milana a děkujeme a též přejeme mu krásný a pohodový víkend. A vám posluchačům vašeho rokového hejrádia přejeme hezký páteček s datem 14. srpna a parádní poslech
1: hejradio.cz.

0: Party. Na rádiu Hey máme taky dopolední party. Tohle byly Dragon Force. No a k nám už přispěchala Lenka. Páč má pro nás nové informace o tom, jaké bude dnešní počasí.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno, až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Teplota v tisíci metrech kolem 21. Foukat bude dnes slabý až mírný vítr severních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezký čtvrtek vám ze studia přeje Lenka.
0: Děkujeme, Lenko, takže maximálka 30 stupňů, no je vidět, že nám vláda zastropovala i teplotu.

0: Osterman. Accept. Kiss of Fine. Dobrá muzika, dobrá nálada, doufám, při pátečku. Dobrý rádio, co byste chtěli víc? Možná nějaký plán na víkend. Pokud, přátelé, nevíte, kam byste mohli vyrazit, tak mám teďka pro vás takovou nabídku. Schickland svolává všechny milovníky amerických aut. Už tento víkend, tedy 15. a 16. srpna v Schicklandu ve Zvole nad Pernštejnem se koná Americar Fest, což je největší sraz amerických aut, traků, jeepů a motorek. Burácející motory, westernové divadelní show i soutěže, to je prostě a jednoduše Americar Fest v Schicklandu a vy byste tam neměli chybět. Pokud tento víkend opravdu dorazíte, tak to bude pro vás nezapomenutelný den, jak tady píší pořadatelé. Ano, American Fest, Americar Fest v Schicklandu je obrovská porce zážitků a zábavy pro malé i velké. No a my se zhruba kolem 10:45 v tomto dopoledním vysílání spojíme přímo s ředitelem této akce a vyspovídáme ho.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
2: Jenej. Jenej.

0: Jirka Schellinger, Nám se líbí. To určitě, to každopádně. No a tak si říkám, kamarádi, koho nám to tady čerti nesou. A ona je to Martina a má sebou aktuální a hlavně důležité informace z našich silnic a dálnic.
1: Dopravní expres.
2: Nesouvislá kolona je na D1 na příjezdu do Brna od Prahy, od Ostrovačic až ke sjezdu na Břeclav. Práce na silnici způsobily 10-minutové zdržení obou směrně u exitu Ruzině na dálnici D7 a 10 minut naberete u exitu Ořech na Pražském okruhu směrem na Modlatice. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.

0: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamý Mario, Tony P. Sobota Krucipis, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Brně 2026. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK Vraňany v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Brně. Kýpa Fest v Brně 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
2: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Full time rock for you.
7: Rádio Hej.

0: 13. století nesmí chybět v dopoledním pátečním éteru, to je jasné. Nevěsta temnot to byla právě teď. No a právě teď se budeme podívat tradičně do kalendáře. Nalistujem dnešní den a uvidíme.
1: Hey Radio CZ.
0: Ano, pátek, páteček, to je jasné, nejoblíbenější den v pracovním týdnu. Máme 14. srpna a dneska má svátek Alan. Co se týče mužského jména Alan, tak má zřejmě keltský původ. Výklad jména je ovšem nejasný. Nejčastěji je spojován s významem svornost či soulad. Co je ale jasné podle Centrum CZ, že Alanu máme v České republice 1001 kus. Ano, 1001 Alanů máme v České republice a my jim všem gratulujeme. Přejeme hlavně zdravíčko, hezký svátek, hezký páteček. Dejte si achtlika, oslavte to a buďte stále s námi s rádiem Hej. A pustíme vám, abyste neřekli, chlapci, že na vás nemyslíme, tak kapelu Kiss právě teď na rádiu Hej.
2: Hej, hej! Rádio Hej. Perfektná muzika.

0: Ladíte Hej Rádio a dopolední éter, páteční, ten nejlepší. No jo, páteček, přátelé. A my jsme říkali, co o víkendu? No, já už jsem vás zval na jednu úžasnou akci, která se jmenuje Amerikán, kde to tady mám? No, teďka mi to vypadlo, přátelé. Jo, už to vidím, Amerikár Fest, a ten se koná tento víkend 15. a 16. srpna v Šiklandu ve Zvole nad Pernštejnem. A já už tady mám na telefonu ředitele této akce Libora Šikla. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den všem posluchačům Rádia Hej, tady přímo ze Šiklandu, ze Šiklova mlýna. Na začátku našeho festivalu Amerikár Festu.
0: No, představte si, já jsem si nemohl vzpomenout, jak se ta vaše akce jmenuje. Teď už to vím. Teď už to vím. A vy to můžete zopakovat. Proč se to takhle jmenuje vlastně?
1: Tak jmenuje se Amerikár Fest, to znamená, že tady jsou americké káry, je to festival amerických aut. Vždycky to patřilo k tomu westernu, k té Americe, a protože my jsme vlastně tady největší přírodní zábavný park, který má své veliké westernové městečko, na kterým jsme kdysi začínali, tak vlastně pořádáme, už je to několika 17. asi ročník pořádání srazu všech amerických aut tady u nás z republiky anebo i z okolních států.
0: Jo, hezký název, no to se vám povedlo. Já vám musím říct na začátek teda, že já jsem před vámi komunikoval s vaší asistentkou Alžbětou Kubincovou. Říkal jsem, že eventuálně by nám mohla napsat nějaké otázky, abyste se cítil komfortně. No a musím vám teda říct, to je úplná dramaturgie tohleto. Scénáristka bych řekl, že by mohla být. Napsala nám normálně scénář tady, tak já bych se toho držel. Co vy na to?
1: Ano, my jsme na to zvyklí to takhle dělat, takže protože samozřejmě už tady náš areál už funguje 30 let a už máme ty zkušenosti. Takže pojďme na to.
0: Jo, je pátek dopoledne a z největšího přírodního zábavného parku Šikland ve Zvoli nad Pernštejnem se právě teď stává hlavní město amerických motorů u nás. Začíná tu Amerikár Fest 2026. Brány jsou otevřené, vzduchem už voní benzín a mám na drátě právě teď našeho pana ředitele této akce Libora Šiklu. Ještě jednou vás zdravím, dobrý den. Pane Šikle, my už na pozadí slyšíme první bublání 8 válců. Jak to aktuálně vypadá u vás v areálu a co vše se bude dít tento víkend u vás?
1: My samozřejmě se chystáme na tuto akci celý rok. Je to jedna z největších akcí naší letní sezóny. A proto v podstatě už jsme rádi, že je taky výborný počasí, protože to je vždycky alfa a omega, sice bude teplo, ale nám to nevadí, protože my tady máme přírodní biotop koupání, takže kempy už nám najíždí, máme 4 krásný kempy, ještě jsme otevřeli i letiště, takže kdo má nějaký svůj obytný vůz nebo stan nebo chce spát pod čirákem, tak samozřejmě místa je tady u nás areálu dost, protože jak jsem říkal, jsme největší přírodní zábavní park v České republice. Najíždí nejenom americký auta, americký motocykly, i historický vozidla, najíždí americká vojenská technika a jsou to opravdu kousky, musím říct, že jsem je dneska viděl poprvé a je na co koukat.
0: No a propojit westernové městečko s americkými traky a auty je jako geniální nápad, který drží tradici už u vás 17 let. Pro koho je tento víkendový mix nablízkaných karosérií a divokého západu určený? Kdo si od vás odnese zážitky?
1: Já myslím, že si zážitky odnesou všichni, protože samozřejmě každý máme nějakýho koníčka. A každý nebo spousta lidí touží mít, držet nějaký americký Cadillac, dovést si z Ameriky, mít nějaký americký auto, tak jako je vidíme ve filmech. A právě takovýhle lidi sem přijedou vlastně z celé České republiky, a který nám chcou ukázat svoje krásný nablízkaný auta. No a potom jsou to vlastně jakoby naši návštěvníci, kteří v podstatě se na ty auta chtějí dívat. A samozřejmě my jako Šiklů mlín tady děláme krásný program k tomu, bude tady hrát spousty kapel a bude tady doprovodný program a budou tady přehlídky během celého odpoledne a budou taky speciály, tady budou Monty Machine, které prostě jsou speciály postavený, které mohli vidět lidi i v televizi. A je to nejenom dneska, vlastně ten festival začal už včera naším programem tady ve Westernovém městečku.
0: Aha.
1: A dneska vlastně ve 13 hodin 15 minut bude takový to slavnostní zahájení, protože ty auta už se tady najíždí a od té doby prostě už jedeme až do nedělního dopoledne. Počasí je hezký, myslím si, že je přesně prostor na to užít si to léto tady u nás v Šiklandu.
0: Na to jsem se chtěl právě zeptat, jo, když teda, nebo takhle, musím přijít v oba dva dny, nebo když můžu třeba jenom v sobotu, nepřijdu o něco z programu?
1: No, tak program. Program je samozřejmě každý den a dneska zrovna tady máme
0: Teď jsem vás zaskočil. Ale každopádně ten program je každý den jiný, asi, že jo. Takže by bylo vhodné, aby tam člověk teda byl celou tu dobu, aby si to užil. Je to tak?
1: Určitě jo. Jsou tady kapely jako James Blunt, jako a jsou tady kapely Harry Group a ZZ Top a v podstatě AC/DC. Je tady velká stage, festivalová aréna a ty americký auta, ono v podstatě, jestli si vyberete dneska nebo zítra, prostě hlavní den je asi ten zítřejší, ta sobota, tam čekáme největší návštěvnost vlastně.
0: To jsme chtěli slyšet,
1: ten program běží až do večerních nebo do nočních hodin a je určitě vhodný pro celou rodinu. Není to jenom o těch autech, o té muzice, prostě lidi, když si to všechno prohlídnou, tak můžou pokračovat dál do Westernového městečka, užít si přímo program ve Westernovém městečku a přímo třeba na Westernové show nebo uvidí Hadí ženu nebo divadlo Kolty a Dolary a Indiány a podobně. Skvěle. To je to, co se vlastně ten Klub Lín tady.
0: Tak to je nabušený tam úplně, tam máte všecko. A já se ještě

0: auto, široký, hřmotný zvuk, prostě to je to auto anablískaný a různý barvy.
1: Jasně, jasně.
0: Jo. A ten trak?
1: Ukázat něco i svým dětem, že aby viděli, aby zažili, je to o té atmosféře.
0: Jasně. Tak to je skvělý. Tak to se teda moc těšíme. To bych i já zajel. Ovšem, teďka si tak říkám, jak daleko z Opavy to asi je. No, to zjistím. Takže přátelé, slyšeli jste to sami. Americar Fest Chiclandu právě startuje. Auta najíždějí, kempy a hotely, celý areál se plní. Takže zkrátka skvělý víkend začíná. Zbalte rodinu, nasedněte do auta a přijeďte do Zvole nad Pernštejnem zažít pravou Ameriku. No a za rádio...
1: Určitě se budeme těšit na všechny posluchače rádia, hej, a Šiklub Mlín bude tady ještě otevřen do konce prázdnin, takže pokud by to nikdo nestihl tento víkend, tak určitě si zažije další programy, protože my běžíme každý den až do konce srpna.
0: Skvělý. Libor Šikla, ředitel této akce, vás právě teď zval. My vám děkujeme, Libore, ať se vám akce vydaří, ať máte krásné počasí, ať jsou návštěvníci spokojení a přeju vám, aby tenhle ten ročník, ale nejenom tento, ale i spoustu dalších byly velkým zážitkem pro všechny návštěvníky. Děkujeme moc za rozhovor, mějte se moc hezky, nashledanou.
1: Nashledanou a budeme se těšit.
2: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej. Rádio Hej.

Me Under Pressure a ZZ Top a jenom připomínám, dámy a pánové, že už tento víkend 15. a 16. srpna v Šiklandu ve Zvole nad Pernštejnem se koná Amerikar Fest.

0: Však slyšeli jste sami v rozhovoru, já jenom doplním informaci, že kompletní info najdete na webu amerikar-fest.cz nebo na sickland.cz.
1: Bez rádia hej by byl život zlej.

0: Chcete nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
2: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
2: Je nej.

0: Shot in the Dark, Within Temptation. A my jsme stále na rádiu Hej, posloucháte dopolední páteční éter. No a jaké bude dneska počasí, nám opět přišla sdělit Lenka. Leničko, pojď.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno, až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Teplota v tisíci metrech kolem 21. Foukat bude dnes slabý až mírný vítr severních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezký čtvrtek vám ze studia přeje Lenka.
0: No čtvrtek nemáme, máme pátek, kde se stala chyba, netuším. Každopádně, co se týče počasí, to vypadá docela dobře. No a co se týče muziky, tak taky Leo Muracchioli za chviličku, nebo taky Kabáti a Pozor rybičky 48 a song o ženách. No přátelé, když už jsme u těch žen, tak já docela i chápu, že být ženou není snadné. Já to vím, děvčata, musíte odmítnout 100 chlapů, že jo? A stejně si nakonec vyberete blbce.
3: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! H

Mancí jedu zpět. A u nás doma v Meziříčí všem chlapům budu vyprávět.

0: Za 6 minut, dámy a pánové, 11. A my stihneme ještě dopravní expres, co pak je nového na dálnicích, potažmo silnicích.
1: Dopravní expres.
2: Nesouvislou kolonu stále evidujeme na příjezdu do Brna po dálnici D1 od Prahy, od Ostravačic až po sjezd na Břeclav. A obousměrně se přibrzdíte u exitu Ruzině na dálnici D7 kvůli dopravnímu omezení. A 10 minut naberete také u exitu Ořech na Pražském okruhu směrem na Modlatice. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Děkujeme, Martino. Tak slyšeli jste, tam jeďte opatrně, vy co jedete autem, vy motorkáři pochopitelně taky, ať nemáte silniční lišaj.

0: Šiklend, svět, který vás baví. Šiklend zvolává všechny milovníky amerických aut. Už tento víkend, 15. a 16. srpna v Šiklendu ve Zvole nad Frenštejnem se koná American Fest, největší sraz amerických aut a motorek. Urácející motory, westernové divadelní show i soutěže. To je American Fest v Šiklendu. Přináší ten správný mix na nezapomenutelný den. American Fest v Šiklendu je obrovská porce zážitků a zábavy pro malé i velké. Kompletní informace na webu americar-fest.cz nebo na siklend.cz.
1: Poslouchám rádio, hej, naši při něm vařej
2: a nikdy taky pařej.

0: českou rockovou muzikou jde všechno líp, to je jasné, taky s naším dopoledním vysíláním, pokud jste v práci, přátelé, tak ať vám to utíká. Za chviličku, no, zhruba za 50 minutek půjdeme na oběd, tak ještě to vydržte, no a pak ještě pár hodin. A máte volno a bude víkend. Alenka Šeredová mi tady napsala jeden takový fórek. Hledám nějakého charismatického muže. Podobný typ jako Marek Vašut. Zbytek může být Dalibor Janda.
1: Pohodička, hlavně se směj.
2: Aha. Vyhni se pitomcům a bude ti hej.
3: Aha. Hej Radio CZ.
4: Aha, aha, aha.
0: Co tím myslela?

Všichni znáte opus Life is Life. Nám právě teď dohrávají tenhle ten song na rádiu. Hej, připátečku pěkně. A teď na to koukám, chlapci a děvčata. A v podstatě ještě 3 víkendy a začne nový školní rok. A tudíž rodiče se můžou radovat, puberťáci jsou nervózní a učitelé začínají panikařit. Ale klid, ještě tady pořád máme léto. Hele, tady je inzerát. Prodám puberťáka. Plná výbava. Vyvracení očí.

0: hluboké vzdychání, sarkastické komentáře, perfektně hraje hry na počítači, vysoký výkon na mobilu 200 slov za minutu.
1: Rokové léto na rádiu, hej, nic nezeš a poslouchej.

0: Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, rock on air every day.
1: Zlato?
2: Ano?
1: Máme plán na večer?
2: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
3: Dělejte, co vás baví. Starnet.
4: Šiklend, svět, který vás baví. Šiklend zvolává všechny milovníky amerických aut. Už tento víkend, 15. a 16. srpna v Šiklendu ve Zvole nad Pernštejnem, se koná American Fest, největší sraz amerických aut a motorek. Urácející motory, westernové divadelní show i soutěže. To je American Fest v Šiklendu. Přináší ten správný mix na nezapomenutelný den. American Fest v Šiklendu je obrovská porce zážitků a zábavy pro malé i velké. Kompletní informace na webu amerikar-fest.cz nebo na siklend.cz.

0: Diamond American Dream. Máme 11 hodin a 41 minuty. Minutu. A 14. srpna 1974 se, přátelé, narodil Frederik Larsson s rodným jménem Carl Frederik Larsson, baskytarista švédské bandy Hammerfall. A tudíž, jestli dobře počítám, dneska slaví tím pádem 52. narozeniny. A my posíláme gratulaci s přáním, aby byl stále vesel a zdrav.
1: Radio Hej, každý den Big Beat, a to nej.

0: jako voda. Já nic nedělám a stejně nestíhám. No, budu muset asi ubrat. A jak se daří vám? Doufám, že pokud jste na dovolené, tak relaxujete, zevlujete a jste spokojení. No, a vy, co jste v zaměstnání, tak za chvíli bude obídek, tak si nechte chutnat, no a pak už to uteče a bude víkend. A já vám přeju všem, aby se vám víkend vydařil. Má být v sobotu hezky až 33 stupňů, jasno až polojasno, no a akorát v neděli odpoledne se to malinko pokazí deštěm a bouřkami. Někde, tedy ne všude. No a zase v pondělí dopoledne se na vás budu těšit, tak těpic, rockeři.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Jsi na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
3: Máme nejlepší ceny.
2: Více informací najdeš na cajdasrot.cz.
4: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamí Mario, Tony P. Sobota Krucipisk, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
5: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne?

0: Určitě tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Českou rokovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo 12 hodin, posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Šikland, svět, který vás baví. Šikland zvolává všechny milovníky amerických aut. Už tento víkend, 15. a 16. srpna v Šiklandu ve Zvole nad Pernštejnem se koná American Fest, největší sraz amerických aut, amerických traků, jeepů a motorek. Urácející motory, westernové divadelní show i soutěže. To je American Fest v Šiklandu. Přináší ten správný mix na nezapomenutelný den. American Fest v Šiklandu je obrovská porce zážitků a zábavy pro malé i velké. Kompletní informace na webu amerikar.fest.cz nebo na sikland.cz.
9: Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a rockopery Praha. Ať je vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Každý prostor má svůj rytmus a někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
3: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
2: VoArt. Nechte barvy promluvit.

0: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamý Mario, Tony P. Sobota Krucipisk, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Šiklend, svět, který vás baví. Šiklend zvolává všechny milovníky amerických aut. Už tento víkend, 15. a 16. srpna v Šiklendu ve Zvole nad Pernštejnem, se koná American Fest, největší sraz amerických aut, amerických traků, jeepů a motorek. Urácející motory, westernové divadelní show i soutěže. To je American Fest v Šiklendu. Přináší ten správný mix na nezapomenutelný den. American Fest v Šiklendu je obrovská porce zážitků a zábavy pro malé i velké. Kompletní informace na webu amerikar.fest.cz nebo na siklend.cz.
2: Bylo 13 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

0: můžete slyšet. Informace na telefonu 773 222 893 nebo na webu reklamanaradiu.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Šiklend, svět, který vás baví. Šiklend zvolává všechny milovníky amerických aut. Už tento víkend, 15. a 16. srpna v Šiklendu ve Zvole nad Fernsteinem, se koná American Fest, největší sraz amerických aut, amerických traků, jeepů a motorek. Urásející motory, westernové divadelní show i soutěže. To je American Fest v Šiklendu. Přináší ten správný mix na nezapomenutelný den. American Fest v Šiklendu je obrovská porce zážitků a zábavy pro malé i velké. Kompletní informace na webu amerikar-fest.cz nebo na siklend.cz.
3: Bylo 14 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

zabijáno, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý celé mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz.

tváře, padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Můza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní a zas.

hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu.

0: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamý Mario, Tony P. Sobota Krucipisk, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Šiklend, svět, který vás baví. Šiklend zvolává všechny milovníky amerických aut. Už tento víkend, 15. a 16. srpna v Šiklendu ve Zvole nad Bernsteinem se koná American Fest, největší sraz amerických aut, amerických traků, džepů a motorek. Urážející motory, westernové divadelní show i soutěže. To je American Fest v Šiklendu. Přináší ten správný mix na nezapomenutelný den. American Fest v Šiklendu je obrovská porce zážitků a zábavy pro malé i velké. Kompletní informace na webu amerikar-fest.cz nebo na siklend.cz. Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněny 2026, rockový a metalový festival. Ještě třetí roční. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněny, Kýpa Fest v Raněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
2: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte Hey Radio.
3: Full time rock for you.

0: nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Šiklend, svět, který vás baví. Šiklend zvolává všechny milovníky amerických aut. Už tento víkend, 15. a 16. srpna v Šiklendu ve Zvole nad Bernsteinem, se koná American Fest, největší sraz amerických aut, amerických traků, jeepů a motorek. Urážející motory, westernové divadelní show i soutěže. To je American Fest v Šiklendu. Přináší ten správný mix na nezapomenutelný den. American Fest v Šiklendu je obrovská porce zážitků a zábavy pro malé i velké. Kompletní informace na webu amerikar-fest.cz nebo na siklend.cz.
2: Bylo 16 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey. Radio Hey.

16. hodina odbyla, pravda, už před nějakými 14 minutami, ono to hrozně rychle utíká, ale každopádně páteční hudební odpoledne na rádiu Hej je tady s vámi taky Standa Čeněk, taky All For Metal už za chvilku, taky Bryan Adams anebo Van Halen. Tak ať se vám to dnešní odpoledne ve společnosti rádia Hej líbí.

Dneska máme 14. srpna a jestli třeba hledáte nějakou dobrou výmluvu, proč si dát něco sladkého a studeného, tak jedna taková by tady dneska byla. Připomínáme si totiž den Nanuku. Ano, Nanuk je s námi už víc než 100 let a jeho vznik je spojován s jednoduchým nápadem, totiž dát zmrzlinu na dřívko, aby se dala pohodlně jíst bez lžičky. A mimochodem samotné slovo Nanuk je taková československá specialita. U nás se rozšířilo podle legendárního zmrzlinového výrobku Nanuk, pojmenovaného podle slavného dokumentárního filmu Nanuk, člověk primitivní. Takže jestli dneska přemýšlíte, čím se v tomhle srpnovém dni odměnit, tak máte, myslím, teď už úplně jasno. Nanuk se dneska počítá skoro jako povinnost. No a my si na místo kalorií

0: dáme další pořádnou porci muziky, a to tentokrát české domácí.
1: Hej rádio, hej rádio, klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hej rádio.
2: Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

0: Půl páté odpoledne, takhle v pátek jsme odstartovali, řekněme, takovou minisérii české rockové muziky. Tohle byly TNS a jejich novinka, tak s Bohem John Lennone. Před námi další české kousky, a to třeba od skupiny Sarkonia, anebo za malou chvíli Rimortis. A právě u kapely Rimortis bych se na chvilku rád zastavil, protože pro vás mám jeden horký tip, který se dá ještě stihnout. Týká se festivalu, který se jmenuje Letnice Rock Fest a začal dneska prakticky před pár minutami. Od 16. hodiny je psán start téhle akce, ale pokud jste poblíž, tak doporučuji to ještě zvážit a podívat se tam, protože na téhle akci, která se koná v areálu letního kina u Roští, tak vystoupí takové kapely jako třeba Black Tiger, Ocelot, právě zmíněný Rimortis, anebo Ingot. A co je na téhle akci taky hodně sympatické, je to, že vstupné je tady zdarma, protože tahle akce je finančně podporována městem Bruntál, což si myslím, že je hodně fajn. Tak vyražte Letnice Rockfest, už to tam zní, už to tam duní, ale dá se toho ještě spousta stihnout. Teď už Rimortis.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače, tady Vašek z kapely Rimortis.

0: vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Pane docente, tak už je to tady.
2: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
1: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
2: Přehrajte mi to ještě jednou.
3: Rock on air every.
2: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete

Hej rádio, hej rádio, klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem, prostě hrajem. Hej rádio.

0: 17. hodina je tady, vyladíte a posloucháte páteční odpolední rádio Hej a pojďme mrknout v rychlosti na počasí. V noci na zítřek nás čeká většinou klidné a jasné počasí, teploty budou klesat přibližně k 18 až 13 stupňům, takže po velmi teplém dni přijde alespoň takové částečné osvěžení. Déšť ten se většinou neočekává a vítr bude jen slabý. Zítřek přinese další velmi horký letní den, převládat bude jasno až skoro jasno a odpolední teploty se na většině území dostanou přes 30, místy až k 35 stupňům. Výraznější déšť během dne? No tak ten neočekávejte. Kvůli suchu navíc zůstává zvýšené nebezpečí vzniku požáru. Takže na zítřek určitě počítejte s dostatkem tekutin, které si samozřejmě musíte vzít sebou, taky pokrývku hlavy a během nejteplejší části dne, tak to se raději schovejte někam do stínu. A pokud vyrážíte do přírody, tak buďte kvůli suchu mimořádně opatrní s ohněm. Takové bude počasí a my jedeme dál s tou nejlepší muzikou na rádiu Hej i po 17. hodině.
1: Rádio je

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Jsi na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
3: Máme nejlepší ceny.
2: Více

Tady je páteční odpolední Rádio Hej, 16 minut po 17. hodině a já myslím, že teď bychom si mohli dát takové malé hudební kalendárium. A jestli dovolíte, tak začneme v 90. letech a budeme postupovat postupně dál a dál do historie. Začneme v roce 1993, protože tehdy se Freddie Mercury znovu dostal na první místa hitparád. Já si ten rok přesně pamatuju, protože v roce 1993 jsem se velmi úspěšně živil jako disc jockey a tenhle single remix skladby Living on My Own mám do dneška na CDčku doma. Living on My Own se tehdy dostal na první místo britské hitparády a pro Freddieho Mercuryho šlo o jeho první solový britský single číslo 1, bohužel téměř 2 roky po jeho smrti. V roce 1989, 14. srpna, Bon Jovi pronikli do tehdejšího Sovětského svazu. Album New Jersey od Bon Jovi se stalo prvním americkým albem legálně vydaným právě v tehdejším Sovětském svazu. Zajímavou perličkou je údaj, že sovětská Melodia měla skupině kvůli měnovým omezením část odměny kompenzovat dokonce nákladem palivového dřeva. Inu. To byly časy. V roce 1985 Michael Jackson získal za přibližně 47,5 milionu dolarů katalog ATV Music Publishing. Jehož součástí byla práva k více než 250 skladbám Johna Lennona a McCartneyho. Obchod později výrazně poznamenal jeho vztah s Paul McCartney. No a teď to nejdůležitější a nejzajímavější nakonec. V roce 1971, 14. srpna, vyšlo jedno z nejzásadnějších alb klasického roku. Na něm najdeme mimo jiné skladby jako Baba O'Reilly, Behind Blue Eye nebo Won't Get Fooled Again. Materiál původně vznikal pro ambiciózní projekt Live House a znalci už samozřejmě poznali, že mluvím o kapele The Who a album, které se jmenovalo Who's Next. Tak co jiného bychom si mohli zahrát než tenhle song?

Tohle byly Blackstone Sherry a muzika jak vyšitá pro páteční odpoledne na rádiu Hey. Američtí Mayday Parade slaví 20 let na hudební scéně a tohle krásné kulaté výročí uzavírají novým albem Sugar. Jde o závěrečnou část ambiciózní trilogie, kterou odstartovala deska Sweet, pak to pokračovalo albem Sad a novinka tak symbolicky uzavírá celý tenhle příběh. Kapela pochází z Floridy a zůstává věrná svým emo a pop-punkovým kořenům, ale tentokrát nabízí takový dospělejší pohled na vztahy, vzpomínky i životní zvraty. Zkrátka a dobře, zrají jak víno. Nechybí na tom novém albu silné melodie, výrazné refrény ani typická melancholická atmosféra, která Mayday Parade provází od jejich začátku. Pojďme si teď pustit jednu z těch novinek.

Jak vám utíká páteční odpoledne takhle ve společnosti Rádia Hej? Doufám, že skvěle, parádně a příjemně. Venku fantastický den a z repráků pořádná muzika. Tak já myslím, co si přát víc. Pojďme pokračovat, dáme třeba kabáty už za malou chvíli, taky vypsanou fixu anebo Rasmus. Hezké odpoledne.

0: Express. Z opatrností projíždějte na dálnici D10 ve směru na Turnov. Na 41,5 kilometru došlo ve velém jízdním pruhu k dopravní nehodě dvou vozidel. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 182. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět okolo 2 hodin. A se zdržením okolo 20 minut počítejte také na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna, kde se v koloně zdržíte mezi 15. až 24. kilometrem z důvodu velmi silného provozu a dopravního omezení u mostu Šmejkalka. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlačka.
1: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
2: Bylo 18 hodin. Posloucháte Hey Radio.
3: Full time rock for you. Rádio Hey.
4: A na Rádiu Hey s vámi i dál Standa Čeněk, taky Lita Ford, Kysáci a nebo Europe.

0: Radio Hey. Kvalitní rok.
1: Šiklend, svět, který vás baví. Šiklend zvolává všechny milovníky amerických aut. Už tento víkend, 15. a 16. srpna v Šiklendu ve Zvole nad Pernštejnem, se koná American Fest, největší sraz amerických aut, amerických traků, jeepů a motorek. Urážející motory, westernové divadelní show i soutěže. To je American Fest v Šiklendu. Přináší ten správný mix na nezapomenutelný den. American Fest v Šiklendu je obrovská porce zážitků a zábavy pro malé i velké. Kompletní informace na webu amerikar-fest.cz nebo na siklend.cz.
2: Se ještě jedu, tak bedlivě poslouchejte.
1: Šiklend, svět, který vás baví. Šiklend zvolává všechny milovníky amerických aut. Už tento víkend, 15. a 16. srpna v Šiklendu ve Zvole nad Pernštejnem, se koná American Fest, největší sraz amerických aut, amerických traků, jeepů a motorek. Urážející motory, westernové divadelní show i soutěže. To je American Fest v Šiklendu. Přináší ten správný mix na nezapomenutelný den. American Fest v Šiklendu je obrovská porce zážitků a zábavy pro malé i velké. Kompletní informace na webu amerikar-fest.cz nebo na siklend.cz.
2: Jestliže tedy ještě nemáte žádný konkrétní plán, tak já myslím, že tohle je ta pravá akce, na které byste rozhodně neměli chybět.
3: Rádio Hej. Rádio Hej. Hej. Zůstaň s námi na Hej. Na Hej.

0: společnost a doufám, že dobrou společnost vám v pátek odpoledne dělá mimo jiné taky Rádio Hej. Jsem za to moc rád a díky za to, že posloucháte. My jsme si dnes odpoledne říkali o tom, že dnes můžete slavit takový zvláštní svátek, Světový den Nanuků. Je to možná trošku divné, ale proč neoslavit i svátek Nanuků? Navíc dnes krom jiného můžete slavit taky Světový den ještěrek, World Lizard Day. Aby byl úplně přesný, je to neformální připomínka věnovaná ještěrkám, jejich rozmanitosti a významu pro přírodu. Tak pokud máte rádi třeba právě ještěrky, tak teď víte, že je ten správný a slavnostní den. No a ještě jednu historickou událost bych rád připomněl. A ta se týká roku 1888. Hezky se to pamatuje, protože to nastal jeden z průkopnických okamžiků zvukového záznamu. V Londýně byla při předvádění Edisonova fonografu přehrána nahrávka skladby The Lost Chord Artura Sullivana. A ta patří mezi nejstarší dochované kapitoly historie reprodukované hudby. Takže si vemte, že nebýt tohodle významného dne, tak bychom neměli reprodukovanou hudbu a vlastně bychom možná ani nemohli hrát další muziku, kterou pro vás mám. A to by byla věčná škoda, protože nás čeká třeba Magnum nebo Noví Stouni. Tak hezké odpoledne.
1: Rádio Hej. Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej.

0: páteční odpoledne na rádiu Hej, tak utekl opět jako voda na můj vkus velmi, velmi rychle a mně nezbývá nic jiného, než se pro dnešní odpoledne rozloučit, tak se loučím, mějte se moc hezky, užijte si zbytek dne, hezký večer, přeju taky parádní celý víkend a pokud možno ve společnosti rádia Hej, konec konců dobré muziky tady pro vás máme opravdu hodně, troufám si tvrdit, že přímo na rozdávání a budeme ji rozdávat i dál, rozhodně třeba i po 19. hodině, takže i po 19. dál poslouchejte rádio Hej. Já se těším zase příště.
1: Chiclent, svět, který vás baví. Chiclent zvolává všechny milovníky amerických aut. Už tento víkend, 15. a 16. srpna v Chiclendu ve Zvole nad Bernsteinem se koná American Fest, největší sraz amerických aut, amerických traků, džepů a motorek. Urácející motory, westernové divadelní show i soutěže. To je American Fest v Chiclendu. Přináší ten správný mix na nezapomenutelný den. American Fest v Chiclendu je obrovská porce zážitků a zábavy pro malé i velké. Kompletní informace na webu americar-fest.cz nebo na chicland.cz.
2: Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej.

Šiklend, svět, který vás baví. Šiklend svolává všechny milovníky amerických alb. Už tento víkend, 15. a 16. srpna v Šiklendu ve Zvole nad Fernštejnem, se koná American Fest, největší sraz amerických aut, amerických traků, jeepů a motorek. Urážející motory, westernové divadelní show i soutěže. To je American Fest v Šiklendu. Přináší ten správný mix na nezapomenutelný den. American Fest v Šiklendu je obrovská porce zážitků a zábavy pro malé i velké. Kompletní informace na webu amerikar-fest.cz nebo na siklend.cz.

0: otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu.
1: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Hey, hey!
3: Radio Hey.
6: Perfektná muzika.
7: Tak milí přátelé, vážení posluchači, skoro jsem to nestihnul, to jste možná poznali. Doběhnul jsem do studia. Ve studiu máme přesně 33,3 desetiny stupně a já tady v Praze, já to znamená Mirek, jsem se objevil jenom naskok. Naskok kvůli tomu, že přišla nějaká přání a zejména dorazilo přání písemné, dorazilo v obálce krásně polepený od Honzy Partiseha, Partiš, Honza Partiš. A to takže je to krásně napsaný, nicméně je to z Pardubic 2.8. a chtěl zahrát 9.8. a dneska máme 14.8. Nicméně ten dopis dorazil včera. Zdravíme nejlepší rádio a všechny jeho moderátory, chtěl bych poprosit o zahrání Avantasia Here Be Dragons pro moji manželku Vladěnku Andílka k jejím narozeninám a ta má 9.8. právě. Vladěnka, vše nejlepší, děkuji, že jste s holkama mojí oporou, přeje manžel Honza. Musím dodat, jste nejlepší rádio, co se dá naladit v éteru, přeji více a více posluchačů. Děkuji, my děkujeme taky, jelikož Avantasy tady máme asi 25krát, ale zrovna tenhle ten song jsem nebyl schopnej najít, tak ho budu hledat, zahrajeme ho za chvíli. A máme tady přání další a to je Lauter a to je advokátní komora. Ten máme, takže já pustím advokátní komoru na začátek a bude to hned si tadyhle vlkodlak, Láďa si přeje Lauter. Prosím vás o zahrání pro vlkodlaky do Kuřimy a do Ústí nad Labem. Pavle, držím palce, ozvi se, držte se. Tak to byl trošku delší úvod, já tam pustím ten Lauter, podívám se po Avantasy, dáme tady další asi 2 nebo 3 přáníčka. A já to tady asi dneska zapíchnu, protože máme tady ještě návštěvu a já jsem si akorát říkal, že některá přání se musí dnes vyplnit. Posloucháte Rádio Hey a já se svým dnešním úvodním projevem končím konečně.

Takže ještě jednou dobrý večer z pražského studia. Posloucháte rádio, hej, a já jsem Mirek a budu tady s váma dneska jenom chvíli, žádný kalendář do toho dneska motat nebudem. Já myslím si, že na to je nejlepší stejně Jenda Kulík. A mám tady několik přání, které zkrátka bylo nutné dneska vyplnit. Už mám tady připravený Dragons, teda Here Be Dragons od Avantasie. To je taková pěkná delší písnička, nebo song 8 minut, ideální pro moderátora, který si v tu dobu za těch 8 minut může odskočit, může si udělat drink a je to taková, jako bych řekl, i z hlediska moderátora nejlepší věc. Tak a já mám tady připraveno teďko dvě věci. Jednak tady tu Avantasi, ale úplně předtím dáme Valda Genka a Systémy Stejská a dáme to pro Ivku od Míry, protože Ivka je trošku na tom špatně, protože jí trhali zoubek, takže doufám, že jí bude líp a že zejména tady Valda Genk, byli jsme na festivalu, kde jsme viděli Valda Genk, bylo to úžasné. A tuhle věc tam ale nehráli, tak ji zahraju já a bude se jí stejskat po chvílích, kdy jí ten zub nebolel, ale zase přijdou chvíle, kdy už jí bolet nebude. Já doufám, že už to bude zítra, možná i dneska pozdě večer. Takže Valda Genk, Avantasia, pak píše tady Pepa Střebíče, že by chtěl Little Ford, Kiss Me Deadly a to už mám připravený, ale chci vědět, kdy to zahraju za chvíli, takže šup ven z hospody a poslouchat. Takže bude Valda Genk, bude Avantasiano a potom dáme tady do ke Studánce u Tygřice, pustíte tady, no jasně, v hospůdce špatný signál, no jo, jak jinak, no. Takže tohle všechno po pořadě právě teď na rádiu, hej.

Milí přátelé, vážení posluchači, posloucháte rádio, hej, a já se tady potím ve studiu a snažím se tady hledat vaše přání, která mi posíláte, snažte se být takový, aby jsem to, co možná nejjednoduše našel, protože například píše Edita a ta chce Deep Purple a Diablo. Já jsem bohužel teda Deep Purple Diablo nenašel, ale pozdravuje a já jsem mezi tím přišlo další přání a to je, co to chce, ano, posluchačka Julie, asi, si přijede Purple Space Trojan a je to od vnučky pro dědu Míru, já jsem taky děda Míra, taky mám vnučku, ale nemám posluchačku Julie, takže krásný zbytek večera, takže to bude částečně i pro mě třeba, jo, a já to teda spojím, takže pro Editu a pro dědu Míru bude Space Trojan, ale budou to Deep Purple. Pak tady mám posluchač Freddy, ten si přeje Hammer, Hlad je svině, nenašel jsem, dáme od Hammeru, pochopitelně nejznámější věc, díky vám, určitě se bude líbit. Ahoj, zdravíme z Bobrové od Grilu a prosím zahrát pro všechny motorkáře a všechny posluchače, co právě teď poslouchají a taky pro mě, díky. Velímer, díky. No a co tady máme? Já tady mám ještě připravený Harley, ale teďko je otázka proč. Jo, tak já si je možná nechám, někdo chtěl Harley a nevím, a budu přemýšlet. Ježíš, ono toho přišlo tolik, že já tam zkrátka pustím ty Harley, až najdu, kdo to byl a teď si dáme Space Truck. Jen to je hit, je jako bomba a všechno ostatní, co jsem řekl, tak zahraju. Tak a jdeme do toho. Teď.

Kaka teď nám přemýšlí, počítač, už se dopřemýšlel, našel to, je to tam a zároveň teda řeknu, že Harley a holka modrého oka si přála Hedvika pro nás, pro Vašku, pro Vaška, pro Vítu, pro Věrku, pro mě, pro Hedviku, bylo léto, super, díky sousedi, díky, díky, že

Tak nám to dohrálo a vy jste tady poslali tolik přání, že já to nejsem schopen tady pomalu přebrat. Teď tam dám ty Harleje, to už jsme si řekli, já tady mezi tím hledám pro Martina, který si přeje Man in the Box, Alice in the Chain. A já to, rozjeďte tu hudbu, díky, ahoj, no tak já doufám, že to nějak rozjedem. Já to tady nemám v playlistu, takže to hledám. Mám tady připravený Donor, trošku něco jiného opět, protože jsme nenašel a no vidíte, a to už zase nevím pro koho, budou to Bojovníci boží, takže to pustím, mezi tím najdu, kdo to chtěl, jo, ale mám tady Hany, ta si přeje Elise Coopera, to se dobře hledá, úterý jsem měla narozeniny a zítra budu mít svátek, no to je nádhera, i pro mého přítele Hondurase a jeho bratra Pavla, ahoj Hany z Rumburka, tak když do Rumburka, tak to má přednost město revolučních tradic, takže tam půjde Alice Cooper a to tak, že teďko hned, no potom půjde ten Harley, no a pak ten Donor a já mezi tím najdu, kdo si to ten Donor přál, protože si to už nepamatuju, Alice Cooper na rádiu, hej, právě teď.

Takže hezký páteční večer z pražského studia. Za chviličku máme 8 hodinu a já jsem tady slíbil, že najdu, komu jsme teďko hráli kapelu Donor. Já jsem to nenašel ve studiu, je 32 stupňů a teplota stoupá stále výš a výš. Takže jsem to nenašel, ale doufám, že jsem potěšil, protože to byla skvělá věc. Mám tady teďko 4 přání, doufám, že se v tom opět nezamotám, protože jedno jsou řetězy od Fleetwood Mac a druhý je Man and Box a je to Alice v řetězech, samý řetězy. Takže pustíme obojí, pak tady mám, co to tady mám, Péťa si přeje Masters of Puppets od Metallica. To máme zařazeno jako hard rock, hrajeme až po 22. hodině, nicméně já to dneska pustím po 20., protože zkrátka, dobře, dneska už tady moc dlouho nevydržím, doufám, že to přežiju do rána. No a potom posluchač Hejkal, ten si přeje Smoke on the Water od Deep Purple, posílám jednu klasiku pro souseda, tak já věřím, že to nebude jenom pro souseda, ale že to bude i pro vás ostatní, co právě teď posloucháte rádio. Jo, hej. Tak doufám, že nic nepopletu, začnu těma řetězama, pak tam dáme ty Deep Purple a zazdíme to tou metaličkou, protože to je opět 9minutová skladba. Já si půjdu udělat něco k pití, abych se tady v tom studiu neuvařil, ale já věřím, že vy se máte líp, protože určitě někde grillujete, jste na vzduchu a k večeru už takhle pomalu, ale jistě fouká větřík, který vás ofoukne a vy se budete cítit úplně skvěle. Jdeme do toho, už do toho přestávám mluvit pro jistotu. Posloucháte rádio, hej!

Posloucháte Rádio Hey, doufám, že jste si užili více jak 8minutový song od Metaličky Masters of Puppets. Tak, já tady jsem říkal, že budu pouze do těch 20 hodin, a ono už je 20 hodin a 10 minut k tomu. Mám tady připravený 4 přání, teď jsem přeskočil Deep Purple Smoke on the Water, kterou si přál tady posluchač, a já doufám, že nás poslouchá Jirka. Jirka Basta Bastičenko, a že má ucho přilepené na přijímači. A já mu pustím, protože on má rád Beatles, on je totiž pátý člen Beatles, jestli o tom víte, zrovna když není stínový ministr zahraničí a nebo sportu. On má těch funkcí několik a teď má zrovna funkci posluchač, který naslouchá rádiu Hey. A já mu tady vybral něco od těch Beatles, teď mi tady někdo volá, vidíte to, a pustíme mu tam teda Paula McCartneyho, nechte toho sakra, no vidíte, všechno tady volaj, no, a já mu tam pustím, takže Jirko, brzy se uzdrav, brzy se vrať, ať zase posluchači mají možnost poslouchat tvoji ranní, odpolední, večerní a já nevím jakou show, a posílám ti tam Paula McCartneyho Hope of the Deliverance, to je moje oblíbená, doufám, že i tvoje. No a potom budeme pokračovat v těch přáních, které tady jsou, to jsou ty Deep Purple, pak tady mám Ozzy Osbourne, kdo si ho přeje, sakra, sakra, Ozzy Osbourne Dreamer, Ozák, no jak jinak, posílám jednu do studia, takže já to potom všechno ještě povím, teď dáme toho McCartneyho, Deep Purple, Ozzy Osbourne, ty další přání, a už mi moc nepište, protože já fakt tady už je 33 stupňů v tom studiu a já už z toho úplně blbnu. Tak, hezký večer. A Jirko, brzy zpět v éteru.

milí přátelé, to byla taková pohodovka těsně před 8:30. A abyste nám tady u toho neusnuli, tak nám tady píšou další a další posluchači svoje přání a těch přání je dneska opravdu tolik, že já jediný, co vám určitě mohu slíbit, že se na všechny nedostane, protože toho je moc, je tady 33 stupňů, zrovna tady píše posluchač Žblem, ten chce Cream White Room. Máme to připraveno a krásný večer, snad se vám ve studiu ochladí. No, doufám, že se ochladí i tak trochu venku, nicméně uvidíte to sami, že až se ochladí, jak budete všichni vzpomínat a nadávat, sakra, to je zima, když bylo teplo, tak se nám to nelíbilo a teď je to ještě horší. Tak a mám tady posluchače, který má jedno přání, teda jedno, no. Posluchač Blut si přeje Jungblut Zombie. Ahoj, posílám něco pro mladší posluchače. A jelikož mladší posluchači jsou takový více nedočkávají, aspoň si to tak jako typuji, tak to pustíme jako první, aby si to užili. No, další tady mám posluchač Julí, nebo posluchačka, ta si přeje kapelu Tool, písničku jakoukoliv, protože všechny od této kapely jsou skvělí. Ahoj, rockeři, zdravíme z Rumburku.

ten drink, tak tady mám, ještě jedno přání vám tam dám. White Room to máme a Depeche Mode, někdo si přijede Depeche Mode, kdo to je, někdo si přijede Depeche Mode, to mám taky připravený. Eva Rakušanka si přeje Enjoy the Silence of Depeche Mode. Posílám pozdrav z Rakouska pro posluchače a do rádia. Čau, čau. Takže ještě mohla napsat, kde v tom Rakousku je. Rakousko, doufám, že ti není ousko a my jdeme na ten song tady Jungblut Zombie, tak uvidíme, jak mladí posluchači zareagují. No, jdeme, tak už je to tam. Slucháte Radio Hej.

Takže milí přátelé, vážení posluchači, tohle byli Cream a já se s vámi loučím. Na koho se nedostalo, nechť je mu omluvou, že vás bylo zkrátka dneska moc. Já mám tady poslední tři přání, která vyplním. Chudák tady posluchač Piškot, ten čeká už skoro 3/4 hodiny na zeppeliny Black Dog, takže pro Jakoba do práce a pro posluchače, no já se omlouvám, zkrátka dobře, to nějak zapadlo, ale tak doufám, že jsou ještě kluci v práci a že všichni vydrželi u přijímačů a užijí si zeppeliny. Pak tady mám, a to dám jako dřív teda, jako aby se teda, tak to je posluchač Martin, si přeje Sisters of Mercy, Temple of Love. Ahoj, tak nám zahraj k dobrým rumům, no podívejme se na to, díky moc, kdyby nebyla náhodou něco od nich, tak já to tady mám, je to z roku 1992, to ten čas letí, co tisíciletí to letí a máme tady rok 2026. A pak tady mám Rumburský spolek a ten píše do High Radia, že si přeje Fuel od Metaličky. Posíláme poslední pro pana moderátora, když má tak rád tu Metaličku. Já ji mám rád, pochopitelně, pravda je taková, že už jsme ji hráli a když si můžu vybrat, teda, tak já jsem si vybral takovou tu klasiku And the Sad Man, takže bude Metalička, ale trošku jiný song, takže tohle to všechno dnes ode mě bude zase příští týden, možná, že tady budu, možná tady nebudu, možná bude někdo jiný, ale rádio Hej tady bude, vy tady budete a sud plné muziky, který tady máme pro vás připravený od rána do večera, jak se dneska moderně říká 24/7, jo, to je, já jsem to viděl poprvé, jak jsem si říkal, co tím ty lidi myslí, jo, a ono je to jako, že zkrátka furt, jo, tak proč to neříct jednoduše, když se to může dát říct složitě, takže poslouchejte rádio Hej, mějte se rádi hlavně a nerozčilujte se a nenechte se rozčílit, ať se okolo vás děje, co se děje, a když bude hodně špatně, tak si pusťte to naše rádio a teďko už se to rozjíždí Sisters of Mercy,

you stay.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej.

0: Slavná hudební výročí na rádiu Hey.
1: S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu.

Milí posluchači, vítám vás při poslechu dalšího dílu pořadu Hudební výročí. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš a my se dneska společně podíváme na události, které významně ovlivnily hudební dění v 31. kalendářním týdnu. Takže přeji pěkný poslech.

30. července v roce 1946 se narodil Geoffrey Hammond, baskytarista kapely Jethro Tull. V roce 1949 se narodil Andy Scott, kytarista kapely Sweet. A v roce 1968 se narodil Sean Moore, bubeník kapely Manic Street Preachers. Takže my se teď pouštíme.

31. července v roce 1957 Richard Starkey, později známý jako Ringo Starr, odehrál svůj debutový koncert v Cavern klubu.

1. srpna v roce 1980 Def Leppard si jako předkapela AC/DC odehrál v New Yorku svůj americký debut a navíc tento koncert byl oslavou 21. narozenin jejich zpěváka Joea Eliota, který se narodil v roce 1959. A v roce 1968 se narodil Dan Donegan, kytarista kapely Disturbed.

poslední den našeho dnešního kalendária je 4. srpen, kdy se roku 1969 narodil Max Cavalera, kytarista a zpěvák kapely Sepultura.

Posledním dnem našeho dnešního kalendáře je 5. srpen, kdy se roku 1959 narodil Pat Smear, který si zahrál v kapelách Germs, Nirvana a také Foo Fighters, které si právě teď pouštíme se songem Learn to Fly.

Přátelé, pořad hudební výročí je právě teď u konce. Já vám přeji krásný zbytek dne a my se uslyšíme zase za týden zde na vlnách Rádia Hej. Takže mějte pěkný den. Ahoj.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...